0: 10. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: 1. maja, file Kalibro Cekin 1 kg 7 km, samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45, Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70, Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km, farba za kosu palete 5,75.
1: Amco Commerce, najbliži vama.